0: Jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
1: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské pleso. Cesta do areálu snu od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
0: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hladině. Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým. Na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
2: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starostí. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
1: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvilda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu milion lidí, uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
3: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
1: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na 2. pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

se nás nechtím čího klíra. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
1: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
0: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firem holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
2: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské pleso. Cesta do areálu snu od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
0: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zázrak. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřok nedlo zélo.

0: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
1: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí Republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starostí. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
0: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvelda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu 1 000 000 lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
2: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
0: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na 2. pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
2: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firem holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
3: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské pleso. Cesta do areálu snů od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme úterní ráno 21. červenec. Adam Kořica při pohodové vstávání. A teď už česká muzika, ale 60. až 80. Josef Laufer a je.

0: na českém Impulsu.
1: Nečekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo ne.

0: jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté úterní ráno s datem 21. července. Za malou chvíli si poslechneme letní kino a v něm je Petr Kotwald a Standa Hložek, duet v pohodě z filmu Slunce, seno, jahody.
2: Dnes na Českém Impulsu.
1: V naší první ranní úterní hudební dvojci nám zaspívají Jandové, více prozradím po půl sedmé. Víte, co je to obezita nevinných? Vysvětlení nabídne Vladimír Menčík v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Které seriály se natáčely v americkém Los Angeles, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Teď už letní kino a v něm duet v pohodě.

Český impuls, rádio pro radost ze života. My si do půl sedmé ještě určitě společně poslechneme skupinu Faraon a jejich šlapací kolo. Úterý 21. červenec se mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zkrátka zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734 787 981. Napsat můžete buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci.

0: práci.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přeji hezké ráno z rádia Český Impuls, úterý 21. červenec. My si po půl sedmé pustíme další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme třeba na Lenku Filipovou písničku, až to bude mít. Také nás čeká Mexiko Evy Pilarové, ze všeho nejdřív Vítězslav Vávra, Citronová holka. Teď už předávám slovo do naší redakce, nastal čas na rychlý přehled zpráv a taky na předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Podvodníci připravili správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Vláda ústavnímu soudu navrhne zamítnutí kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu Severoatlantické aliance. Šachistka Polgárová odmítla žádost maďarského premiéra Maďara, aby se stala prezidentkou. Víkendové ztroskotání trajektu u pobřeží Guajány si vyžádalo nejméně 27 obětí. A světový titul španělských fotbalistů oslavilo v Madridu skoro 2 miliony lidí. A dnes bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 21. červenec. Máme po 6:30, na řadě je teď naše první ranní hudební dvojce a v ní nám zaspívají Jandové. Čeká nás Petr Janda společně se skupinou Olympic a jejich 8. den a pak nás také nemine Dalibor Janda, nahrávka Hráli jsme Kličkovanou.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 21. červenec, přeji dobré ráno do 7. hodiny. Za malou chvíli Hana Zagorová, písnička To by nebylo fér. Hit Marie Rotrové Ten vůz už jel měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. Ano, slyšíte dobře, skladatel Jiří Zmožek nabídne vysvětlení, a to zítra v 11:30 v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Všichni jste srdečně zváni k jeho poslechu.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Policie šetří sobotní srážku dvou linkových autobusů na Znojemsku. Jeden z řidičů je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Za skutek zákon ukládá 2 až 8 let vězení. Jeden z autobusů jel po hlavní a narazil do autobusu, který jel na komunikaci z vedlejší cesty. Při nehodě se zranilo 47 lidí a vznikla škoda 1,5 milionu korun. Podle mluvčí policie Petry Hrůzové je už daná příčina nehody. Jeden z řidičů nedal přednost v jízdě. Technická závada zjištěná nebyla. Dechová zkouška vyšla u obou řidičů jako negativní. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do a výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje. Řekl to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že Filip Turek se dále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. Premiér Andrej Babiš se k tomu vyjádřil na novinářský dotaz.
2: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce a pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
1: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják. Ceny dětských táborů opět vzrostly. Podle průzkumu společnosti Home Credit 60% dotázaných uvedlo, že letos za tábory platí přibližně o 10 až 20% více než před rokem. Jen necelá pětina rodičů pak má pocit, že ceny zůstaly stejné jako loni. Jeden turnus pro jedno dítě stojí většinou 5 až 10 tisíc korun. Takovou částku platí 43% rodičů. Čtvrtina očekává nižší ceny a třetina pak počítá s tím, že za letní tábor vydají i přes 10 tisíc korun. V tomto případě ale velmi záleží nejen na délce pobytu a typu ubytování, ale i na samotném výběru konkrétní kategorie. I přes cenové navýšení podle serveru iDnes.cz letos každá pátá rodina s dětmi plánuje poslat potomka na příměstský tábor a každá šestá na pobytový. Dalších 14% rodičů pak využívá tábory kroužkové. Celkově na tábor pojede více než polovina dětí. Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Už jednou to totiž udělal.
3: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takovej, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
1: Vladimír Darida původně ukončil reprezentační kariéru už v létě 2021 po mistrovství Evropy. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. A dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy objeví přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené ráno. A teď už muzika let 60. až 80. Pavel Roth, písnička Krásnější než růže. A dnešní ranní téma bude, prosím vás, svačinové. Více už za malou chvíli.

0: Čtvrt na osm, Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 12 stupňů, 11 má na teploměru pan Zbyněk v Nimnici, kde je jasno. Děkuju za spolupráci, další zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734 787 981. Napsat mi můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Úterní ranní impulzovec Krabička nabídne Heidi Janku písničku Fotka, více prozradí zpěvačka Petra Janů, a to po půl osmé. Těšit se můžeme i na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o půl jedné. České prázdniny s rádiem Český impuls jsou v plném proudu a samozřejmě k výletům, k cestování patří neodmyslitelně svačina. Mě zajímá, jestli si děláte svačiny na cesty a co je ta vaše absolutní nej. 604-111-211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 6-7 minut. Máme minutu po čtvrt na 8 a teď už letní kino. Karel Gott, píseň To musím zvládnout sám z filmu Jak básníkům chutná život.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, úterý 21. červenec, blíží se 7:30, jedete na výlet, auto naložené, děti vzadu, navigace zapnutá a na sedadle spolujezdce taška se svačinou. Nebo taky ne a pak se zastavujete na každé druhé benzínce. České prázdniny s naším rádiem jsou v plném proudu a my zjišťujeme, děláte si svačinu na cesty a co je ta vaše absolutní nej?
1: Neumím si představit po víkendu, když přijdu v pondělí do práce, že bych k svačince neměl dva vajíčkový chlebíčky a k tomu super kafičko. A jinak potom k svačině nebo k obědu, kolikrát mi stačí. Teplá sekaná, výborný křupavý rohlíček a myslím si, že po tobě hnedka den vždycky u mě lepší.
0: Co vy a vaše svačina? Jste typ, který balí doma plnou tašku jídla, nebo typ, který říká, však něco cestou najdeme? Co nesmí chybět ve vaší cestovní svačině? Kdo u vás doma svačiny chystá? Balí vždy dost, nebo se o poslední rohlík vždy bojuje? A máte nějaký svačinový rituál z dětství? Stále můžete volat 604-111-211. To je číslo k nám. My se těšíme na vaše další svačinové reakce. Do 7:30 do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Další muzika 60. až 80. Hezké ráno.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
4: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
3: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: minuty po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Josef Laufer a jeho písnička S Bohem lásko, já jedu dál, hymna všech kamionáků. Teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, pouštím ti mikrofon, je to tvoje. Vítej ve vysílání rádia Český impuls, 2 minuty po půl osmé.
1: Pěkné ráno. Lidé z jihu Čech hlásí pohyb velké černé kočkovité šelmy u obce Kvasijovice na Táborsku. Do Česka se vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. U federální budovy v americkém New Yorku došlo k explozi, jeden člověk skončil ve vazbě. Britská prokuratura obvinila 28-letého muže z vraždy bývalé pravicové političky Anne Widdecombové. A všechny tenistky hrající na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit jednorázovému genetickému testu na určení pohlaví. No a dnes bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky, večer bude srážek ubývat a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 18 až 23 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Soboty 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 21. červenec, na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní Heidi Janku, písničku Fotka, no a více už prozradí zpěvačka Petra Janu, která má Heidi Janku v oblibě. Ostatně pojďme na to, máme za minutu 7:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pro Heidi Janku mám velkou slabost. Když se objevila, říkala jsem si, že je to tak trochu moje nástupkyně. Byla dravá, živelná a nesmírně temperamentní, což je tedy mimochodem dodnes samozřejmě. Navíc miluju lidi, kteří jsou pozitivní a dokážou nabít lidi kolem sebe i publikum energií. Proto mám ráda její písničky jako Změna tlaku, Sláva bláznivým nápadům, Když se načančám nebo Fotka. Zvlášť Fotku mám ráda, je tak trochu o té energii, kterou Heidi umí tak pěkně rozhodnout.

0: Úterý 21. červenec, blíží se nám 8. hodina, já vám přeji hezké ráno. Dnešní ranní téma je svačinové, my se společně bavíme o tom, že když někde vyrazíte, auto je naložené, děti vzadu, navigace zapnutá a na sedačce spolujezdce taška se svačinou, nebo taky ne, a pak se zastavuje na každé druhé benzínce a nás zajímá. Děláte si svačiny na cesty, co je ta vaše absolutní nej? Jste typ, který balí doma plnou tašku jídla, nebo typ, který říká však něco cestou najdeme? Co nesmí chybět ve vaší cestovní svačině? Řízek, chleba s vysočinou, vajíčko na tvrdo nebo úplně něco jiného? Kdo vás doma svačiny chystá a balí vždy dost, nebo se o poslední rohlík vždy bojuje a máte nějaký svačinový rituál z dětství, co vám maminka nebo babička vždy přibalila na cestu a vy na to nikdy nezapomenete?
1: Já jsem pro svačinku toustíček, šunka, sýr. Nicméně jsem pro každou svačinku, kterou mi kdokoliv z lásky připraví. Takže mějte krásný den a pijte vodu.
2: Já si na svačinu beru jako předkrm muzené koleno, potom si dám ještě trochu větší svačinku, to je uzený buček s chlebem a jako hlavní snídaně řízek. A já dělám si srandu, ovesná kaše, voda a kafe.
0: No, však to znáte, jak se říká proti gustu. Co vy a vaše svačina na cesty? Stále můžete volat 604-111-211 do 8, do zpráv celou. Další písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Na jihu Čech se zřejmě pohybuje černá puma. Velkou kočkovitou šelmu zahlédl včera muž u obce Kvasejovice na Táborsku. Minulý týden ji viděla řidička mezi Ševětínem a Mazelovem na Českobudějovicku. Pokud se jedná o to samé zvíře, ušlo za týden 30 kilometrů. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce. Okolí prohledali. Dále informovali, že zatím nemají žádné zprávy o tom, že by šelma utekla z nějaké jihočeské zoologické zahrady či soukromému chovateli. U federální budovy Spojených států amerických na Manhattanu došlo k explozi, způsobili zřejmě odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Podle serveru CBS News skončil jeden člověk ve vazbě. Případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílí na úřad pro imigraci a cla. Zatím není formálně obviněný. Do Česka se z Francie vrátili dva hasičské vrtulníky, pomáhali při hašení rozsáhlých požárů, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze 1000 hektarů. Oba stroje s takzvanými bambivaky na vodu provedly 407 schozů vody. Počasí bylo v Pyrenejích trochu problematické a několikrát znemožnilo nasazení, jednou dokonce na celý den. Hasiči z Česka vyrazili i na pomoc s likvidací požárů v Řecku, kam odjel 22členný tým z 10 vozidly, včetně 3 cisternových stříkaček. V zemi mají v plánu zásah po dobu 4 týdnů. Ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí. Španělská metropole totiž vítala novopečené mistry světa ve fotbale. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech. Na horním odkrytém patře slavili hráči a realizační tým. Ulice Madridu se zbarvily do rudé a žluté, tedy barev španělské vlajky. V centru města byla hlava na hlavě, na pódium před fanoušky předstoupil tým, včetně trenéra De La Fuenteho, kolem 10. večer.
2: Luis de la Fuente!
1: Mistři světa se domů z amerického šampionátu vrátili včera odpoledne. Jako první z letadla vyšel z trofejí kapitán Rodry za slavnostního houkání sirén. Celý tým pak zapózoval na letištní ploše. Ještě před oslavami s fanoušky tým přijal španělský král Felipe VI. A premiér Pedro Sanchez. Španělsko slaví titul fotbalových mistrů světa po 16 letech. V nedělním finále porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení. No a dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer se bude nebe protrhávat. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, máme úterý 21. červenec. Adam Kořica přeje hezké ráno. Svátek slaví pánové se jménem Vítězslav, všechno nejlepší. A teď už Helena Vondráčková, Jirka Korn, duet Každá trampota má svou mes.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Paní Katka z Opavska, konkrétně z Markvartovic, vyrazila na procházku. Možná si říkáte, jak to vím. Paní Katka nám napsala na náš WhatsApp, poslala i hezkou fotku. Paní Katka hlásí příjemných 14 stupňů a oblačno, tak pozdravujeme i na procházku. Paní Katko, zdravíme. A dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 15 stupňů a slunečno. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu na čísle 7347879.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky z televizních seriálů, tak ty si pustíme v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, ty se budou vysílat o 12:30. Já jsem ale spíš chtěl mluvit o tom, že na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, co u vás kvete. Tak budeme rádi, když nám třeba nahrajete nějakou povedenou fotku do komentářů. Vy, co

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, úterý 21. červenec, do půl deváté, za malou chvíli další muzika, let 60. až 80. Ranní svačinové téma pokračuje, určitě to všichni dobře znáte, jedete na výlet, auto je naložené, děti vzadu, navigace zapnutá a na sedadle spolujezdce taška se svačinou, nebo taky ne, a pak se musí zastavovat na každé druhé benzínce a mě zajímá, děláte si svačinu na cestu a co je ta vaše absolutní nej?
1: Dobré ráno, nejlépe čerstvá sekaná z trouby na velmi dobrý chléb, domácí hořčice, nebo taková čerstvá klobáska přímo z udírny, to by taky bylo dobrý. Vzít si k tomu červený tramínek, sedmičku, no a pak nějakou zeleninku k tomu, aby člověk nejel jenom to maso. Člověk prostě nesmí být línej se dobře nažrat.
2: Dobré ráno, no tak my jsme praví Češi, bez řízku dovolená nejde, takže naše nejkrásnější část dovolený je buď to třeba na letišti rozbalit svačinku s řízkem a chlebíkem a k tomu nějaká zelenina, anebo někde na nějakým odpočívadle, když se jede autem. To má chybu.
0: Ano, tohle to všichni dobře známe a všichni milujeme. Co vy, jste typ, který balí doma plnou tašku jídla, nebo typ, který říká, však něco cestou najdeme? Co nesmí chybět ve vaší cestovní svačině? Řízek, chleba s vysočinou, vajíčko na tvrdo, nebo úplně něco jiného? Kdo vás doma svačiny chystá a máte nějaký svačinový rituál z dětství? Co vám maminka nebo babička kdy přibalila na cestu a vy na to nikdy nezapomenete? Stále nám můžete otázky zodpovědět. 604-111-211, číslo k nám, těšíme se na vaše další svačinové reakce a teď už naše muzika let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterý 21. červenec. Přeji hezké ráno, stejně jako paní Dáša, která se nám hlásí od Řípu, změtěše 15 stupňů a svítící slunce. Pozdravujeme, na řadě je kolega Vítek Zábranský a rychlý přehled zpráv. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Po srážce osobního auta s kamionem zemřel u Hodonína člověk. Silnice 1/55 je v místě neprůjezdná. Podvodníci připravili správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Americký prezident Trump podepsal zpřísňující zákon pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Hašení ničivého požáru na jihu Norska může trvat ještě 10 dnů. A světový titul španělských fotbalistů oslavilo v Madridu skoro 2 miliony lidí. No a dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer se bude nebe protrhávat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní úterní hudební dvojce a ta nám tentokrát spojila písničky z televizních seriálů. Těšit se můžeme na muziku ze seriálu Sanitka. Uslyšíme Hanu Zagorovou, Petra Kotvalda a Standu Hloška. Skladba nese název Můj čas. A pak si také zahrajeme Valdemara Matušku, písničku Když máš v chalupě Orchestrion. Jedná se tedy o skladbu ze seriálu Chalupáři. Pojďme na to. Za 8:45 přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: úterý 21. červenec, zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 9. hodina, do zpráv do dnešního úterního dopoledne. Za malou chvíli další písničky let 60. až 80. a také vaše reakce v rámci dnešního ranního tématu. My jsme se bavili o tom, že když vyrazíme někam na výlet, tak auto je naložené, děti vzadu, navigace zapnutá a na sedadle spolujezdce taška se svačinou nebo taky ne, a pak se zastavujeme na každé druhé benzínce. A mě zajímalo, jste typ, který balí doma plnou tašku jídla, nebo typ, který říká, však něco cestou najdeme, co nesmí chybět ve vaší cestovní svačině? Kdo u vás doma svačiny chystá a balí vždy dost, nebo se o poslední rohlík vždy bojuje? A máte nějaký svačinový rituál z dětství, co vám maminka nebo babička vždy přibalila na cestu a vy na to nikdy nezapomenete?
1: Maminka nám dělala na školní výlety vaječný řízek. Omeleta přepolená na půl a uvnitř zavařené okurky nakrájené na plátky a celé to bylo namazané uvnitř hořčici. To se dalo mezi chleby.
2: Co se týká svačin na výlety, tak samozřejmě řízek, chleba, okurek, alobalu a ještě v té hliníkové krabičce, to nesmí chybět. A co se týká do práce, do busu, kdy jezdím, tak je to tvaroh smíchaný s řeckým jogurtem, odměrka proteinu a lesní ovoce.
0: To zní dobře, děkujeme za tip a teď do zpráv do 9. s kolegou Vítkem Zábranským. Další hity let 60. až 80. Přeji ještě stále hezké ráno.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Pěkné dopoledne. Konec vládních stropů na ceny paliv se projevuje postupně. Státní regulace včera skončila, ke skokovému zdražení benzínu a nafty zatím nedošlo. Některé čerpací stanice ještě včera držely stejné ceny jako o víkendu. Víc zdražovaly pak hlavně pumpy u dálnic a dalších vytížených tahů, zjistila to Mladá fronta Dnes. S víkendem skončilo zastropování marží paliv a odpuštění části spotřební daně u nafty. Prudké zdražení ze dne na den ale většinou nenastalo, potvrzuje to i ministr dopravy Ivan Bednárik.
3: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím.
2: Rozložení zdražování do více dnů očekává třeba Unie nezávislých petroliářů. Podle ní se ale už před víkendem bude litr nafty běžně prodávat za 44,50, to je až o 8 korun víc, než byl průměr v minulém týdnu. Kyberšmejdi obrali Hradec Králové o 46 milionů korun. Peníze jim na účty v minulém týdnu poslal zaměstnanec, který podlehl nátlaku podvodníků. Ti se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Správa je příspěvkovou organizací města. Stará se například o městské byty, domy a nebytové prostory. Provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Policie po pachateli pátrá. Hrozí mu až 10 let za mřížemi. Netradiční srážku se zvířetem zažil řidič na Hané. Nedaleko Prostějova mu před auto skočil do jízdy dráhy klokan. Vačnatec bohužel po nárazu auta uhynul. Jeho majitele policie o události informovala. Celkovou hmotnou škodu vyčíslila na 60 tisíc korun. U řidiče nedošlo ke zranění a dechová zkouška vyloučila požití alkoholu před jízdou. Incident dále šetří. Tenistky se podrobí genetickému testu. Všechny hráčky na profesionálním okruhu se musí podrobit zkoušce na určení pohlaví. Nařízení je platné ode dneška. Kontroly se zavedly už v atletice, lyžování nebo boxu. Jejich cílem je ověřit, že sportovkyně nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. No a dnes bude většinou oblačno, přes den se ojedinělé na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší teploty většinou kolem 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne, 21. červenec. A teď už pro všechny fanoušky skupiny Turbo píseň Chtěl jsem mít.

0: Tři minuty po čtvrt na deset Český impuls rádio pro radost ze života na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, co u vás kvete. Tak paní Eva Tesařová vyfotila krásné růže, které kvetou u ní cestou do obchodu. Děkujeme za fotku. Paní Táňa Kratochvílová píše, vykvetla mi voskovka a tentokrát má dvě květy. Já jsem strašně rád, že píšete názvy těch květin, protože já bych se v tom úplně ztratil. Dále paní Vlasta Hladíková píše, umělenost u sousedky růže, krásné ráno. Tak co kvete u vás ostatních, jak to máte? www.facebook.com/Český impuls, můžete nám to napsat do komentářů pod příspěvek a úplně lepší bude, když nám to vyfotíte, ať vidíme tu krásu na vlastní oči. 4 minuty po čtvrt na deset a za malou chvíli letní kino, Helena Vondráčková, píseň Lásko má, já stůňu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 21. červenec, a dále si pustíme další muziku let 60. až 80. Vladimír Mišík, píseň Stříhali do hola malého chlapečka, také Karel Zich, Vzádu táhnu stín, teď už ale Ladislav Štajdl, nahrávka Miluji tě ze seriálu Zkoušky z dospělosti. Dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Zác, záno, knihách vázaných kůži. Zác, záno, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A hobbit si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do 10. hodiny do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli pohádková písnička. Kdyby se v komnatách z pohádky Princové jsou na draka zpívat bude Ivana Andrlová. V ranním tématu jsme se vydali na výlet. České prázdniny s rádiem Český Impuls jsou v plném proudu. A ptali jsme se, jestli si děláte svačinu na cesty. A co je vaše absolutní nej? Protože pojďme si říci, naložené auto, děti vzadu, navigace zapnutá a na sedadle spolujezdce taška se svačinou. Nebo taky ne, a pak se zastavujete na každé druhé benzínce. Tak nás zajímalo, jak to máte se svačinou na cestách vy.
1: Jezdím ve Vinohradě jako traktorista, nemám šanci si nikde nic koupit, takže si chystám svačiny sám. Dávám si chlebíček, šunku, plátkovej syr a vysočinu, ale topka je za mě chleba a na tom volský oko. Mějte se, čau.
2: Já jsem pro svačinku toustíček, šunka, sýr. Nicméně jsem pro každou svačinku, kterou mi kdokoliv z lásky připraví. Takže mějte krásný den a pijte vodu.
3: Moje svačina byla štangle turistického salámu, 10 rohlíků a jedna Pepsi. To jsem jel vždycky vlakem a to jsem všechno spořádal. Teď už to nedám. Teď jsem rád, že s ním 2-3 rohlíky.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. Krevní zásoby v Česku se tenčí, důvodem jsou dovolené a také zvýšený počet klíšťat. Jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběru až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. Zásoby krve podle serveru iDnes.cz klesly na minimum. Fakultní nemocnice Olomouc proto v těchto dnech spustila výraznou kampaň, která má apelovat na dárce, aby odběry neodkládali na později a přišli okamžitě. Nemocnice se sami snaží dárce aktivně vyhledávat. Osvědčují se mobilní odběry, kde mohou lidé nejvzácnější tekutinu poskytovat mimo prostory transfuzní stanice, třeba na zimním či fotbalovém stadionu ve firmě nebo v ordinaci praktického lékaře. Letištní odborové organizace jsou ve stávkové pohotovosti. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Stávkovou pohotovost vyhlásilo hned 5 odborových organizací. Informovala o tom Česká televize. Už dřív odboráři vyzvali vládu, aby výměr Radomíra Lašáka na post šéfa letiště přehodnotila. Důvodem je, že Lašák působil v českých aeroliních v době jejich úpadku. To podle odborářů vyvolává obavy o další směřování společnosti. Ministerstvo financí v reakci prohlásilo, že chce pražské letiště dál rozvíjet, nikoli oslabovat. Samotná stávková pohotovost provoz letiště nijak neovlivní. Odbavování a bezpečnostní kontroly běží normálně. Cestující tak v tuto chvíli nemusí mít obavy. Sklizeň v uplynulém týdnu výrazně pokročila. Zemědělci i přes četnější bouřky a přehánky sklidili přes 30% ploch obilnin a řepky. Loni touto dobou bylo vlivem deštivého počasí posekaných jen 12% ploch obilnin a 10% řepky olejky. První dožínky letošního roku mohou podle ministerstva zemědělství slavit v okrese Břeclav, kde je sklizeň ukončená. Nejrychleji postupují jižně v Jihomoravském kraji, nejpomaleji v Karlovarském. V australské porodnici v Brisbane slaví unikum. Narodila se tam vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět 34letá žena. Ta už je přitom matkou 4 dětí. Těhotenství porodnice označila za extrémně rizikové. Podle ní se identická čtyřčata vyskytují zhruba u jednoho z každých 15 milionů těhotenství. A sdílet stejnou pacientu je neslýchané. 4 holčičky se narodily císařským řezem po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství. A jdeme ještě na počasí. Dnes bude většinou zataženo, oblačno, přes den se objeví přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10, opět vás zdraví Adam Kořica, úterní dopoledne s datem 21. července v plném proudu. Pojďme na další muziku let 60. až 80. Na řadě je teď Dalibor Janda, písnička Padá hvězda. Večer.

0: Rádio Český impuls.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Léto na českém impulzu.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

S pod rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 21. červenec, přeji hezké dopoledne. V naší další hudební dvojici bude zpívat Ostrava, více prozradím po půl jedenácté. Hledáte cíl, kam vyrazit s malými dětmi? Určitě se jim bude líbit v Chrudimi mezi Loutkami. Startuje pořad Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi.
3: Nejslavnější české Loutky vděčí za svůj vznik stromům. Život jim pak vdechují ti, kdo pro ně píší příběhy a především loutkovodiči. Právě do loutkového světa míříme v dnešním Máme Česko rádi. Já a kolega Miroslav Tausik. Dobrý den.
4: Hezký dobrý den. Já za místo představení loutkářství vybral Chrudimské muzeum. Je takové, jaké si hlavně rodiče dětí můžou přát. Jednou z hlavních částí expozice je totiž herna plná divadélek, nebo jak to nazvat. Jsou to divadelní scény, ve kterých si malí diváci mohou zahrát na loutky i s loutkami, na nitích nebo z majásky. Moto herny je víc než přívětivé. Dotýkat se je dovoleno.
3: Tak to je velké lákadlo. A co zbytek muzea?
4: Ten už se podobá klasickému muzeu, ale žádná nuda to určitě není. Visí tu loutky z mnoha období i materiálů, mají tu přes 8000 loutek nejen od nás, ale i ze zahraničí. Dále pak loutky doplňují kulisy, plakáty a samozřejmě programy představení.
3: Říkáte, že tu mají loutky z ciziny. Odkud třeba?
4: Od sousedů i zdaleka. Mají tu loutky dokonce až z Afriky, z Vietnamu, Indie, dokonce Indonésie nebo loutky čínského stínového divadla.
3: Když jste mluvil o herně, zmínil jste maňásky, mají tady i nějaké historické?
4: Mají a právě často ty ze světa. Maňásky bylo vždy snažší vyrobit i ovládat proti marionetám na drátcích nebo nitích. Vzpomeňte na Kašpárka, ten se podobně jako velký dvorní šašek nevyskytoval jen v pohádkách, ale na skutečných šlechtických dvorech ve středověku. Tady v Chrudimi se dozvíte, že maňásky také znali Májové v Jižní Americe. A ještě bych rád upozornil na zdejší specialitu, luminescenční divadlo.
3: A co to je?
4: To je takový československý vynález. Spočívá v tom, že loutky a dekorace na sobě mají luminescenční barvy, na které se svítí ultrafialovým světlem.
3: Novida, tak děkuji za poučení a naslyšenou zítra. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou, do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila nabídnu naši úterní dopolední hudební dvojici a v ní nám bude zpívat Ostrava. Čekají nás tedy dvě rodačky z této moravskoslezské metropole. Nabídnu Marii Rotrovou nahrávku Ten vůz už jel. Mimochodem o této písni bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato skladba vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a pak nás také nemine Hana Zagorová, píseň Telegram. Já jsem Adam Kořica a tímto se s vámi loučím. Za sebe přeji hezké úterý s datem 21. července. Na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině ranní, a to tady na rádiu Český Impuls. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Šumava znovu prožila mrazivou noc. Teploty tam pod bod mrazu spadly hned na několika místech. Teploty pod nulou měřily v tradičních šumavských mrazových kotlinách. Stanice Šumava Perla měla minus 4,4 stupně Celsia. Kolem 4 stupňů pod nulou ukázal teploměr také na Březníku nebo Rokycké Slati. V následujících dnech se charakter počasí výrazně měnit nebude. Rána zůstanou i dál chladná. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Na horách může být znovu výrazně chladněji. Pod průměrem zůstanou většinou také denní teploty kolem 20 stupňů. Na letní hodnoty se začne oteplovat v závěru týdne. Sem tam meteorologové předpovídají přehánku místy i déšť nebo bouřku, nejvíc pršet má ve čtvrtek. A deštivé počasí během minulého týdne spásu zatím nepřineslo, jen místy pomohlo doplnit vláhu v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách ale zůstává dál výrazně vysušená. Nízké jsou také hladiny řek i podzemních vod. Nejhorší situace je přitom na jižní Moravě, kde je nasycení půdy místy téměř nulové. Vzhledem výhledu počasí se podle meteorologů situace nezlepší. Očekávají, že se naopak při vyšších teplotách v závěru týdne bude zhoršovat. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje, řekl to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že se Turek nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. Premiér se k tomu vyjádřil na novinářský dotaz.
2: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce a pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
1: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před strážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják. Do tenisového turnaje Prague Open dnes vstoupí Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Frůvertové. Ve dvouhře se postupně představí ještě dalších 5 českých hráček: Bejlek, Bartuňková, Valentová, Samson a Kovačková. No a dnes bude většinou oblačno, dopoledne ještě i polojasno, na západě, severu a severovýchodě území se místy, jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Úterý krátce po 11. hodině. Hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a tady je první písnička, kterou vyberu. Linda Pavel, kdo nezpívá, nemá hit.

0: Miki Volek právě dospíval na českém Impulzu. Za chvíli hrajeme píseň o Americe Františka Ringa Čecha. Je to písnička z našeho letního kina. Jestli pak byste věděli, co je to obezita nevinných, vysvětlí Vladimír Menšík, a to přesně ve 4:15. Od 4 hodin vysílá Alexandr Hemala, no a Saša do našeho vysílání přináší scénky a vtipy. Tady je český Impuls.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Dopoledne na Českém impulzu, zítra touhle dobou vysíláme nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát bude řeč o písničce Marie Rotrové Ten vůz už jel. Tahle písnička měla původně slova z londýnského telefonního seznamu. Skladatel Jiří Zmožek to vysvětlí v hudebním kalendáři, jak jsem říkal, zítra v 11:30 tady na Českém impulzu. A pokud byste nestihli zítřejší premiéru, tak v sobotu máte možnost dvakrát slyšet reprízu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Sám ty šíhle hýčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vítání. Jiří Schellinger právě dospíval, za chvíli Karel Gott, písnička Beatles, je to písnička Simplozovic krabičky, tentokrát vybírá a taky uvádí Dalibor Janda. No a za pár minut pravé poledne přijdou zprávy Českého Impulzu.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Každý už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Chci vám zahrát písničku Karla Gotta Beatles. Pochází z roku 1980. Já bych řekl, že to bylo v době, kdy byl hlasově v životní formě. Stačí si poslechnout ty zářivé výšky v refrénu. To je prostě nádhera. Tu písničku mám rád i proto, že jde o kapelu, která mě v životě hrozně ovlivnila. A nejen mě, ale i celou moji generaci. Vzpomínám si na ty mnohokrát ohrané desky nebo pásky, které jsme nakonec ani nepotřebovali. A znali jsme je všechny prostě naspaměť.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Vadí jim výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva. Obavy odborových organizací pramení z profesní minulosti a dřívějšího působení Lašáka i z nestandardního procesu výběru jeho osoby při nedávném výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nejsou obavy odborů ze jmenování Lašáka na místě. Samotný provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost neovlivnila. Hasiči v Hlučíně na Opavsku jsou v zápřahu od včerejšího odpoledne. Likvidují požár stohu slámy v areálu zemědělského družstva. Plameny se jim podařilo lokalizovat dnes ráno. Na místě budou zasahovat nejspíš ještě během celého dne. Oheň zasáhl zhruba 300 balíků slámy. Příčina se vyšetřuje. Lidé z Ledec na Plzeňsku bojují proti stavbě recyklocentra. To má vyrůst na místě bývalé skládky u obce.
2: V boji proti recyklocentru se spojili obyvatelé Ledec, oblíbený farmapark Utoma a rozhledna Krkavec. Panují obavy z kontaminace spodních vod i toho, že drtička sebou přinese hluk, prašnost a další problémy pro lidi i zvířata ve farmaparku. Všichni teď čekají, jak dopadne posouzení vlivu recyklocentra na životní prostředí. Majitelé tvrdí, že postupují podle platné legislativy. Zatím není jasné, kdyby případně recyklační centrum mohlo začít fungovat. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Letce.
1: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet policisté i bezpečnostní zaměstnanci. Městnanci drah. I zítra čekáme po ránu slunečno, během dne oblačno, sem tam s přeháňkami. Ve srovnání s dneškem se oteplí, naměříme 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kde kdo je dál, tak to bude první písnička dnešního odpoledne, zaspívá Petr Kotwald. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné úterý.

0: Skupina Turbo právě dohrála na českém Impulzu za chvíli píseň Heinyho a dcer, to je písnička z filmu Trhák. Těšit se můžete v našem letním kině. No a na které filmy se těšit večer v televizi? No tak to ví Saša Hemala, televizní tipy přijdou přesně v 12:30. Posloucháte Český Impuls.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky po ruce lám. Jsem ty modrý.

0: Polední Český impuls máme úterý 21. července. Dnes svátek slaví Vítězslavové, tedy Víťové, no a taky Vítězslavy. No a co nás čeká dál na Českém impulzu? Popou to bude Benjamín, Hany Zagorové, no a právě teď taky televizní doporučení na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: České romantické komedie, to už jsou dnes takřka legendární snímky a další příspěvek do této sbírky se jmenuje Ženy a život. To je příběh dvou sester, z nich jedna je velmi nadaná, ale nesmělá, a ta druhá je zase do všeho hr po hlavě. A je tu též jedna tenisová legenda, ovšem na tu se prý nedá spolehnout. Více už v komedii Ženy a život v 21.15 na Primě. Zamotaný pak bude i případ mimořádné Marty, která tentokrát pátrá po tom, kdo dostal podnikatele Kováče do komatu. Stalo se to dosti hanebným způsobem, kdy se ho někdo snažil udusit plastovým sáčkem. Brzy naše hrdinka přichází na to, že se jedná o bezohledného člověka, který svou ženu dohnal až k sebevraždě, a je tu epizoda s názvem Jaký pán, takový pes ve 2020 na Nově. O aktuální filmový výklad sedmi zlidovělých básní Karla Jaromíra Erbena Kytice se pokusil režisér a kameraman F.A. Brabec a podle ohlasu diváků a třech českých lvů se mu to zřejmě podařilo. Skvělí herci v čele s Rodenem, Polívkou, Švandovou, Geislerovou a dalšími tu vytvořili poetický obraz o lásce, vině a trestu. Podívat na Kytici se můžete v 21.10 na Artu. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: 13. hodina je už na dohled, stejně jako zprávy Českého Impulzu, ale hudební dvojici určitě ještě stihneme. Právě dnes nám zpívají Jandové. Nejdřív Petr Janda z Olympiku, Osmý den, a potom Dalibor Janda, Hráli jsme Kličkovanou. Jandové můžou spustit.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Stát chce ochránit kritickou infrastrukturu před drony. Hrozeb ze vzduchu je totiž čím dál víc a naše zákony jsou na ně zatím krátké. Reportér Michal Ransdorf přímo na ministerstvu vnitra zjistil, že resort chystá pro důležité objekty nové formy ochrany.
2: Už dneska existují pro piloty dronů mapy se zónami, které létání s malými letadly omezují. Jenže jejich vymáhání je podle ministra dopravy Ivana Bednárika nemožné. Jeho kolega z resortu vnitra Lubomír Metnar vnímá drony jako reálné riziko. Ministerstva dopravy a vnitra tak chystají nový zákon, který by rozšířil pravomoci policistů a umožnil zasáhnout i soukromým bezpečnostním agenturám, a to třeba u skladů paliv nebo energetických rozvoden. Budovy parlamentu nebo jaderné elektrárny už dnes ochranu přijímají. Z ministerstva vnitra Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Úřad bližší informace neposkytne s ohledem na ochranu soukromí zraněné ženy. Pražská policie pátrá po falešném policistovi a obrací se s žádostí o pomoc na veřejnost. Má totiž fotografii hledaného muže, zveřejnila ji na webu. Neznámý podvodník se po telefonu vydával za policistu, který muži tvrdil, že si jeho jménem někdo pokouší sjednat úvěr. Následně mu prostřednictvím WhatsAppu poslal potvrzení o zřízení bezpečnostní schránky s razítkem banky i fotografii svého průkazu banky. Poškozený odeslal peníze na uvedený účet a přišel o víc než 660 tisíc korun. Převedené peníze pak neznámý muž vybral z bankomatu v Praze 2. Policie po tomto muži pátrá. Pokud ho lidé poznají, mají volat linku 158. Zinedine Zidane už se údajně upsal Francii. Fotbalovou reprezentaci své rodné země by měl vést do mistrovství světa v roce 2030. 54-letý někdejší špičkový fotbalista dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve své hráčské kariéře držitel zlatého míče a trojnásobný nejlepší fotbalista světa pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. I zítra čekáme zpočátku slunečno, během dne postupně oblačno, sem tam s přeháňkami. Naměříme teploty od 19 do 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině Český impuls začíná vonět, a to levandulí. Zpívat bude Hana Hegerová a Petr Hatka. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Prázdninový program Českého Impulzu promítá naše letní kino. Díky filmům a díky písničkám z filmu si můžeme připomenout takovou tu krásnou letní atmosféru, třeba někde v kempu, kdy se večer vyrazilo do letního kina. Za chvíli Prachovské skály, Ivan Mládek a Ivo Pešák. No a tahle písnička se objevila ve filmu Všichni známe, jak dostat tatínka do polepšovny. A za pár minut budeme cestovat. Které seriály se natáčely v americkém Los Angeles, tak to probereme s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou tady na Českém Impulzu.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: úterní program Českého Impulzu. Za chvíli bude lehce tančit, valčíkem pro mámu zpívat bude Michal David. Hrajeme české písničky celý den. A cestovatel Jirka Kolbaba v americkém Los Angeles zavítal do slavné filmové čtvrti. Kam se v Los Angeles podívat dál?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Nejenom tato čtvrť je úžasná, která nabízí tady ten pocit toho, že seš blízko těm filmovým celebritám, ale další čtvrti, které známe třeba zase z filmu, z takových filmů, jako je Pobřežní hlídka nebo Melrose Place, třeba Beverly Hills nebo Malibu, to všechno se dá navštívit. Venice Beach, fantastické pláže. Atmosféra Los Angeles je zase trošičku jiná, daleko taková otevřenější, více kosmopolitní než třeba San Francisco, ale má to něco do sebe. Rozhodně bych to nevynechával, to město. Má jedno velké mínus a to je smog, který se nad ním často drží. Velké množství automobilů zde jezdí. Ani si nedovedeme představit, že kolem Los Angeles a na výpadovkách z Los Angeles jsou silnice, které mají 6 pruhů v jednom směru.
3: Když už tam člověk zavítá, asi by měl počítat s tím, že si bude muset půjčit auto, pokud chce to město trochu poznat, protože jinak se asi těžko dá po něm cestovat, nebo?
2: To je jedna verze. A druhá je, že počítáš s tím, že se hodně nachodíš a prostě od rána do večera chodíš, nebo tam jezdíš na kole nebo na motorce, protože třeba jenom Venice Beach, to pobřeží je 30 kilometrů dlouhé, to je úžasné, ale já mám zkušenost, že to centrum města se dá perfektně zvládnout za jeden den pěšky, anebo potom jezdit autobusem, to je za pár centů, se dá mezi těmi jednotlivými zastávkami jezdit, ale centrum bych se nechal na pěší chůzi, optimální, a ten větší region, ten větší rádius potom půjčeným autem, protože člověk může zajet do nádherných, ale fantastických příbřežních oblastí, protože tady opravdu to stojí za to, aby jsme si nechali ten dojem z toho tichého oceánu také pěkně užít a zažít.
3: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Úterní odpoledne na Českém Impulzu, po celé léto promítá naše letní kino a teď si dáme vlastně takovou dvojitou dávku. Jsou tu totiž písničky z televizních seriálů. Hana Zagorová, Petr Kotvat a Standa Hložek budou zpívat písničku Můj čas ze seriálu Sanitka, no a potom přidáme Chalupáře Valdemara Matušku, Když máš v chalupě orchestrion. No a za pár minut 14. hodina a zprávy Českého Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Páčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: Aneb, co mají písničky společného?

já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

0: zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Hezký den. Řidiči na východě Moravy se nestačí divit. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje na Zlínsku zvýšené ceny pohonných hmot po konci vládního zastropování.
3: Hezký den, hlavně pro cyklisty, méně asi pro motoristy. U Stojanu je to poměrně šokující skok. Levnější čerpací stanice nabízely před nějakými dvěma týdny naftu pod 33 korun. Teď se dívám, nafta o 8 korun na litru dražší, 40,90 a poprvé po dalším čase v ruletě pohonných hmot o korunu předběhla běžný benzín. Je prakticky jisté, že v krajském městě vyjde letní cena ještě o 2-3 koruny dráž, i když ne všichni dosud stačili zareagovat. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Češi přicházejí na chuť elektroautům. V prvním pololetí se letos prodej elektrovozů z druhé ruky zdvojnásobil. Prodalo se na 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy českého trhu, kterou má k dispozici ČTK. Nejžádanějším ojetým elektromobilem v pololetí byla stejně jako loni Tesla Model 3. Na záda jí nově dýchá Škoda Enyaq. Hasiči stále zůstávají v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes už ale přestali skrápět vodou požářiště z části zřícené výškové budovy. Teplota pod sutinami opět klesla. Drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou, ale zůstávají v akci. Požár 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi se hasí 13. dnem. Hasiči Folšovci na Přerovsku zachránili Čapí mládě. Neskušený opeřenec si při vzletu zvolil jako cíl silo na piliny v tamním průmyslovém areálu. Na jeho vrchol doletěl, další vzlet se mu ale nepodařil. Místo toho propadl úzkým otvorem do útrop sila. Hasiče přivolal dělník, který Čapí manévry sledoval ze země. Mladý Čáp neutrpěl žádné zranění, byl ale zmatený. Hasiči ho proto vypustili na nedaleké louce, kam k němu okamžitě přiletěli jeho rodiče a převzali si ho pod svá křídla. Čápy žijí v Olšovci u hranic na Přerovsku dlouhodobě, sledují je tu od roku 2013. I zítra po ránu čekáme slunečno, během dne připlují mraky, občas z nich zaprší a naměříme teploty od 19 do 26.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 14. hodině bude Lenka Filipová zamilovaná. Já jsem od Vík Pospíšil. Hezké odpoledne. Tenkrát

0: Písnička, která se objevila ve filmu Rebelové, je před námi. Je to pátá Heleny Vondráčkové. No a za pár minut budeme na Českém impulzu cestovat, tentokrát pěkně doma po České republice. Zavedeme vás do muzea, ve kterém se smí dotýkat exponátů. Jsou taková. Na co si sáhneme v muzeu loutkářství v Chrudimi? Tak to řekne Máme Česko rádi. Přesně v půl třetí na Českém impulzu.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Úterý na Českém impulzu přejeme krásné odpoledne. Prázdniny, to je taková ta hodně dlouhá doba, kdy se rodič musí postarat o děti, protože není žádná školní družina, nejsou žádné kroužky a potom musí být kreativní. Hledáte cíl, kam vyrazit s malými dětmi? Určitě se jim bude líbit v Chrudimi mezi loutkami.
1: Máme Česko rádi.
2: Nejslavnější české loutky vděčí za svůj vznik stromům. Život jim pak vdechují ti, kdo pro ně píší příběhy a především loutkovodiči. Právě do loutkového světa míříme v dnešním Máme Česko rádi. Já a kolega Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Já za místo představení loutkářství vybral Chrudimské muzeum. Je takové, jaké si hlavně rodiče dětí můžou přát. Jednou z horních částí expozice je totiž herna plná divadélek, nebo jak to nazvat. Jsou to divadelní scény, ve kterých si malí diváci mohou zahrát na loutky i s loutkami, na nitích nebo z majásky. Moto herny je víc než přívětivé. Dotýkati se je dovoleno.
2: Tak to je velké lákadlo. A co zbytek muzea?
3: Ten už se podobá klasickému muzeu, ale žádná nuda to určitě není. Visí tu loutky z mnoha období i materiálů, mají tu přes 8000 loutek nejen od nás, ale i ze zahraničí. Dále pak loutky doplňují kulisy, plakáty a samozřejmě programy představení.
2: Říkáte, že tu mají loutky z ciziny. Odkud třeba?
3: Od sousedů i zdaleka. Mají tu loutky dokonce až z Afriky, z Vietnamu, Indie, dokonce Indonésie nebo loutky čínského stínového divadla.
2: Když jste mluvil o herně, zmínil jste maňásky, mají tady i nějaké historické?
3: Mají a právě často ty ze světa. Maňásky bylo vždy snažší vyrobit i ovládat proti marionetám na drátcích nebo nitích. Vzpomeňte na Kašpárka. Ten se podobně jako velký dvorní šašek nevyskytoval jen v pohádkách, ale na skutečných šlechtických dvorech ve středověku. Tady v Chrudimi se dozvíte, že maňásky také znali Májové v Jižní Americe. A ještě bych rád upozornil na zdejší specialitu luminescenční divadlo.
2: A co to je?
3: To je takový československý vynález. Spočívá v tom, že loutky a dekorace na sobě mají luminescenční barvy, na které se svítí ultrafialovým světlem.
2: Novida, tak děkuji za poučení a naslyšenou zítra. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Tady je Český impuls a české písničky celý den. Za chvíli 15. hodina to přijdou zprávy, abyste věděli, co se děje. No a právě teď Petr Janda uvede Jiřího Grossmana, jeho písničku Jako kotě si příst. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky. Přejeme krásné úterní odpoledne.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně, pro vás. Krok za krokem, investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete, vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte, teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Jako kotě si příst je písnička Jirky Grossmana. Byl to můj kamarád, strašně plíma člověk, moc hodný člověk. Nikdy vlastně nedal najevo, jak je moc nemocný. Zvláštně, že jsme ho všichni brali spíš jako člověka, který píše hezký povídky. Já jsem tehdy ani netušil, jak pěkně zpívá a jak výborný dělá texty. A mrzí mě, že jsem na to nepřišel dřív. Určitě bych si od něj nějaký text přál a možná bych ho i měl.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle zjištění novinek CZ je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7. hodině. Podle portálu Standard byla na pláži v bašce s deštníkem v ruce. První pomoc jí poskytl plavčík z pláže. V zápětí ženu vrtulník připravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií a s nemocnicí. Jižní Morava má obří problém se suchem. V regionu usychá nejen tráva, ale už také stromy v lesích. Se suchem zápolí i zemědělci, jak upozornil Václav Hlaváček z Jihomoravské agrární komory.
2: Začalo na počátku vegetačního období, je doprovázený ještě extrémními teplotami, jak nočními, tak denními, takže ty rostliny prochází extrémním stresem, ať už z důvodu absence vody, anebo extrémní teploty.
1: Letošní sklizeň na jižní Moravě tak bude oproti normálu zhruba poloviční. Rakouská policie měla co do činění s opilým českým řidičem kamionu. Ten nejprve v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremstal nehodu. Z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla. Při kontrole mu naměřila téměř 3 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Rakouská policie o incidentu píše jako o frašce, protože Čech při pokusu ujet řídil velmi nejistě a nakonec ani nedokázal kamion správně odstavit. Fontány za Chomutovským soudem znovu ožijí. Město chce i kvůli klimatickým změnám vrátit do nedalekého parku vodu.
3: Zdravím z Chomutova. Fontány stojí v parku v Puškinově ulici. Jsou dvě a tvoří je kamenné vrstvené desky, které mají speciální osvětlení. Podzemí je pak společná strojovna, včetně potrubí, čerpadel a trysek. V jakém stavu jsou, město neví, a tak prvním úkolem je podrobný průzkum. Teprve potom bude jasné, co půjde opravit a co se musí vyměnit. Celková část, kterou podkrušnohorské město na znovu zprovoznění obou fontán vyčlenilo, jsou necelé 4 miliony. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Zítra bude nejdřív polojasno až jasno, postupně oblačno, později i s deštěm. Naměříme teploty do 24 na jižní Moravě až do 26 stupňů.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 15. hodině přichází něco velmi sladkého na prázdniny. Skupina Karamel a Přízrak 7B. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné odpoledne.

0: Písnička z pohádky Princové jsou na draka a před námi je nahrávka z muzikálu Starci na chmelu. Život je bílý dům a Karel Gott. Touhle písničku vám promítáme v rámci našeho letního kina. Po celé prázdniny hrajeme ty nejkrásnější filmové, seriálové a pohádkové melodie. Tady na Českém impulzu.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
4: Živ

0: to lásku vážně. Relí poslední.
1: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Po půl čtvrté Marcel Holanovou a písničku Sláva jsou báli. No a taky pro vás připravujeme takovou malou zdravotní osvětovou přednášku. Vysvětlí nám Vladimír Menčík, co se skrývá za výrazem obezita nevinných. Kdo ví, může si doposlechnout ještě jednou, a kdo neví, dozví se ve 16:45 tady na Českém Impulzu. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy pod vedením Alexandra Hemaly.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Smím.
1: Smíte.
0: Snad říct.
1: A tak.
0: Že vy jste talent.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: prázdniny na Českém impulzu, za chvíli 16. hodina zprávy, no a právě teď nám bude zpívat Ostrava. Jednak to bude písnička Telegram Hany Zagorové a předtím Marie Rotrová Ten vůz už jel. No a právě o téhle písničce budeme zítra mluvit v novém vydání hudebního kalendáře. Připomínám, přesně v 11:30. Náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tahle písnička vznikala. Pro dnešek ode mě všechno a těším se na vás znovu zítra po 11. hodině tady na Českém impulzu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Každý už tam bude?
4: Přestaň, chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hudební dvojice
7: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to dnes plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Ukončení státní cenové regulace paliv se promítlo do cen pohonných hmot. Litr benzínu v průměru proti neděli zdražil o desetník. U nafty byl nárůst výraznější. V průměru dělal 77 haléřů. Čerpací stanice mohou od pondělí stanovovat ceny opět volně. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 tak nabízeli v průměru za 41,60. Diesel za průměrných 40,70. Plyne to z dat CCS, která ceny sleduje. V meziročním srovnání jsou pak benzín i nafta nyní zhruba o 7,50 korun na litru dražší, než byly před rokem. Předběhni biskupa. Tak se jmenuje nová výzva nejen pro obyvatele Plzně. Biskup Tomáš Holub vyběhl na věž katedrály svatého Bartoloměje a odstartoval letní soutěž o 3 permanentky.
2: Plzeňský biskup Tomáš Holub se rozhodl propagovat návštěvu katedrály. Teď se jí lidé při rekonstrukci náměstí i opravě střechy kostela spíš vyhýbají. Oblékl dres fotbalové Viktorie a v čase 1:53 zdolal všechny schody na věži. Zároveň vyzval veřejnost k následování. Z rychlejších časů, které mají soutěžící doložit fotkou hodinek nebo stopek, budou vylosováni 3 výherci. Ti získají roční permanentní vstupenku na věž. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola. Naše tenistka otočila na turnaji WTA v Praze utkání s čínskou soupeřkou. 20-letá česká hráčka na štvanici uspěla po víc než 2 hodinách. Jako pátá česká tenistka do druhého kola turnaje postoupila i Tereza Valentová. I zítra čekáme po ránu slunečno, během dne oblačno, sem tam s přeháňkami. Ve srovnání s dneškem se oteplí, naměříme 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké úterní odpoledne, přátelé, jsme tu proto, abychom vás opět trošičku pobavili a rozptýlili. Ovšem pozor, dnes máme den nezdravého jídla. Dá se to třeba chápat i tak, že celý rok jako bychom jedli zdravě a dnes si můžeme dovolit vyhodit z kopítka. Ovšem na druhé straně mnohdy se člověk v příteli Google dočte, že to, co včera bylo zdravé a doporučované, dnes už neplatí, anebo naopak to zatracované je dnes propagované. Je to trošku jako když veverka běhá v tom pověstném mlýnku. Své o tom za chvíli řekne i Vladimír Menšík, ale jako vždy budeme startovat hudbou, a to konkrétně skupinou Turbo a jejich

0: Ano, přátelé, tak to jsme se rychlíkem dostali spolu s Luďkem Sobotou a Benjo Bandem Ivana Mládka až do Prahy. No ale my teď odskočíme na maličkou chvíli na Jižní Moravu, konkrétně do krásného města Ivančice, kde se narodil pan Vladimír Menšík. A on mnohdy vyprávěl o tom, že jeho příbuzní měli nějaké to kilo navíc, ovšem na závadu prý to rozhodně nebylo.
1: Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskýmu, svýmu kolegovi. Povídá Bohoušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pak, no já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. My tam, ty, takhle vypadali a Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá... Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: dostat.
1: Jen jednou dostat šanci, tak to je název písně, kterou nám zahraje skupina Katapult a Santa Lucia. To je stará italská lidová ve skvělém provedení Valdemara Matušky. Tak pojďme na to, přátelé. My totiž na Českém impulzu se velmi rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé okolí. A o tomhle městě

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: že paní Halina Pavlovská si ví rady snad v každé životní situaci, to netřeba zdůrazňovat. O tom nás již tato dáma mnohokrát přesvědčila. A zdá se, že ani erotika není pro ni cizím slovem. Dnes nám proto poradí, jak přežít sex.
1: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: cestou, ne cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Hezký den. Hasiči v Hlučíně na Opavsku jsou v zápřehu od včerejšího odpoledne. Likvidují požár stohu slámy v areálu zemědělského družstva. Plameny se jim podařilo lokalizovat dnes ráno. Na místě budou zasahovat nejspíš ještě během celého dne. Oheň zasáhl zhruba 300 balíků slámy. Příčina se vyšetřuje. Lidé z Ledec na Plzeňsku bojují proti stavbě recyklocentra. To má vyrůst na místě bývalé skládky u obce.
3: V boji proti recyklocentru se spojili obyvatelé Ledec, oblíbený farmapark Utoma a rozhledna Krkavec. Panují obavy z kontaminace spodních vod i toho, že drtička sebou přinese hluk, prašnost a další problémy pro lidi i zvířata ve farmaparku. Všichni teď čekají, jak dopadne posouzení vlivu recyklocentra na životní prostředí. Majitelé tvrdí, že postupují podle platné legislativy. Zatím není jasné, kdyby případně recyklační centrum mohlo začít fungovat. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Letce.
2: Stát chce ochránit kritickou infrastrukturu před drony. Hrozeb ze vzduchu je totiž čím dál víc a naše zákony jsou na ně zatím krátké. Reportér Michal Ransdorf přímo na ministerstvu vnitra zjistil, že resort chystá pro důležité objekty nové formy ochrany.
4: Už dneska existují pro piloty dronů mapy se zónami, které létání s malými letadly omezují. Jenže jejich vymáhání je podle ministra dopravy Ivana Bednárika nemožné. Jeho kolega z resortu vnitra Lubomír Metnar vnímá drony jako reálné riziko. Ministerstva dopravy a vnitra tak chystají nový zákon, který by rozšířil pravomoci policistů a umožnil zasáhnout i soukromým bezpečnostním agenturám, a to třeba u skladu paliv nebo energetických rozhoden. Budovy parlamentu nebo jaderné elektrárny už dnes ochranu přijímají. Z ministerstva vnitra Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Úřad bližší informace neposkytne s ohledem na ochranu soukromí zraněné ženy. I zítra čekáme zpočátku slunečno, během dne postupně oblačno, sem tam s přeháňkami. Naměříme teploty od 19 do 26 stupňů.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Nejkrásnější sen před nás předestře skupina Kardinálové. Ano, tak se jmenuje písnička, která svého času proslavila tuto skupinu, se kterou dlouhá léta zpívala i Petra Černocká. Tak pojďme na to, přátelé.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman během svých návštěvních dnů řešili nejeden problém, který trápil nejenom je, ale i každého z nás. Například v roce 1971 radili lidem s nadváhou. To téma už jsme tu jednou v podání Vladimíra Menšíka měli, tak se na to pojďme podívat z úplně jiného úhlu pohledu.
1: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
3: No, to je problém. Obezita.
2: A jo.
3: Co to je?
2: Moje obezita je problém. Obezita.
3: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
2: Moje obezita, já obézní nejsem, to si pamatuj.
3: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk, toho jsem s obézitama nikdy nepotkal.
2: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
3: No hejda, doma mě před nima často varovali.
2: Před nima?
3: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
2: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
3: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
2: No ne, obezita je obezita.
3: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
2: Počkej, ne. Obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tlouštka a jsou s ní problémy.
3: Tak obezita je tlouštka.
2: Tlouštka,
3: ano. To jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: Tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
3: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
2: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
3: ano, teď
2: nejí,
3: si uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
2: Ano, ano.
3: Čili já to shrnu.
2: Ano.
3: Za prvé, obézita není ta obézita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
0: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
5: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
4: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jak roztodivná umí být československá pop music, se za maličkou chvíli dozvíme. Totiž nejprve to bude taková veselá písnička v podání Stanislava Hloška, ale pak už to bude takový trošku smutný, ale nádherný hlas Evy Olmerové Čekej tiše, a na závěr této trojice Iveta Bartošová a Petr Sepeši zavzpomínají na knoflíky lásky.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: České romantické komedie, to už jsou dnes takřka legendární snímky, a další příspěvek do této sbírky se jmenuje Ženy a život. To je příběh dvou sester, z nich jedna je velmi nadaná, ale nesmělá, a ta druhá je zase do všeho hr po hlavě. A je tu též jedna tenisová legenda, ovšem na tu se prý nedá spolehnout. Více už v komedii Ženy a život v 21.15 na Primě. Zamotaný pak bude i případ mimořádné Marty, která tentokrát pátrá po tom, kdo dostal podnikatele Kováče do komatu. Stalo se to dosti hanebným způsobem, kdy se ho někdo snažil udusit plastovým sáčkem. Brzy naše hrdinka přichází na to, že se jedná o bezohledného člověka, který svou ženu dohnal až k sebevraždě, a je tu epizoda s názvem Jaký pán, takový pes ve 2020 na Nově. O aktuální filmový výklad sedmi z lidovělých básní Karla Jaromíra Erbena Kytice se pokusil režisér a kameraman F.A. Brabec a podle ohlasu diváků a třech českých lvů se mu to zřejmě podařilo. Skvělí herci v čele s Rodenem, Polívkou, Švandovou, Geislerovou a dalšími tu vytvořili poetický obraz o lásce, vině a trestu. Podívat na Kytici se můžete v 21.10 na Artu. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to, přátelé, podivný svět, to, co nás obklopuje. Podivný v tom směru, že stále ještě potřebujeme linku důvěry. Alespoň to tak má nastaveno komik Jarda Štercl, který všechny chmury dovede rozpustit několika ráznými radami.
1: Haló? Je tam záchranná stanice? Ne, ale ne, nic, já jsem v pořádku. Ne, tady je totiž linka důvěry, ano. Ne, já přebírám službu, jo. Tak jenom, jestli jsme dobře propojen pro všechny případy, jo? Tak fajn, dobrý, no. No jo, jistě. Léta moje ku konci se chýlí, naděje na spásu neky... No. Linka důvěry? Ano. No? A proč? No dovolte, no tak nemůžete víc platem. Kolikže máte? No tak s tím taky nikam vycházet nemůžete, to je blbost. No. A to myslíte, že jste nějaký originál, jo, nebo co? Že vytloukáte klín klínem, čověče, no kdybyste měl víc, tak byste vytloukal hospody, to já znám. No. Jo, zadlužený, že jste, no jo. Kolik? No kvůli tomu se chcete utopit, děte. Co je, jo. Podívejte se na ekonoma dopravních podniků, že jo, no. No. To už by vylejvali třikrát. No jo. Jde pak, tak si ten kámen zase hezky odvažte, no, no jo. No a hlavu vzhůru, vesele, nazdar, no. Na kamenném mostě voda sebou trhla, přeskočila klandr, ježišo moc. Linka důvěry, ano. Co? Vedoucí RA je? A máte šílen manko? Hm? Tak zavěste, jste v pořadí, no. Máte číslo 695. Ano. Ta naše hospoda je špatně stavěná. Ta naše hospoda je... Ano. Osobně, ano. Ale, chudinka, majinta ta, no tak. No tak vy jste zoufala, že se s tím cizincem nemůžete dorozumět, děte. Co? A umí německy? Trošku, no jo. Aha. Jo, vy ne, no jo, vy ne. No to nevadí, určitě vám bude rozumět. To, když mu řeknete, hlejte, napište si to, jo? Napište si to, psát umíte? Taky trošku, no jo? Tak si pište, jo? Já vám budu diktovat. Ich liebe dich auch, no. To svedete, ne? No, no vidíte, a potom už bude stačit, když řeknete jenom 100 tuzex, jo? Ješ, kde tě ľudia berú na horách, ješ. Ano, slyším. Vážně? No ne, no ovšem, no počkej. No ne, tak to je strašně ovšem. No je tohleto, co? Je tohleto možný? No to je k zešílení. No, Ježíši Kriste. No ne, takovejhle případ... To jsme tady ještě neměli. Ne. Jo? Ano, ne, tak to je omyl, soudruhu. Ne, tady není zahraniční obchod, ne. Je, děkuju, ano. O Velvary, o Velvary, kde jsou mé tolary? Tolary. Je, fuj, ten mi dal. Sakra, kolik té hodin už já. Kolik té hodin? To už by mohlo být po zápase. Co? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Haló? Haló? Jseš to ty, Venouši? Jak to dopadlo, co? Co říkáš? Zase jsme praskli? 2-1 s Ghanou. No, ale no ne, no tak mě neutěšuj, o to jsem tady já, že jo? ze světa.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Policie zasahuje ve Škodově paláci. V budově pražského magistrátu se detektivové zajímají o odbor pozemních komunikací, uvedly to Novinky.cz. ČTK zásah potvrdilo pražské městské státní zastupitelství. Podle novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam zprávy napsali, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za včerejšek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, klikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Temelínská elektrárna chce šetřit s vodou. Loni spotřebovala k výrobě 1 MWh elektřiny téměř 2,5 tisíce litrů. Úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody. Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták agentuře ČTK vysvětlil, že spotřebu se snaží snižovat dlouhodobě.
2: Například loni jsme spotřebu proti dlouhodobému průměru snížili přibližně o 2%. Další úsporu v řádu jednotek procent pak očekáváme od modernizace úpravny chladící vody, kterou máme v plánu dokončit v příštím roce.
1: Voda jaderné elektrárny slouží k chlazení technologických okruhů. Výroba elektřiny by bez ní nebyla možná. Velká část vody z Temelína se po přečištění vrací do Vltavy přes elektrárnu Kořensko. Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 milionů v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro dětskou. Jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší a to je na tomto lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. Zítra má být nejprve polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně v severní polovině území přidají lokálně i přeháňky. Nejvyšší teploty budou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Řidičům nejen na východě Moravy lezou oči z důlku. Náš zpravodaj Jan Čara sleduje na Zlínsku zvýšené ceny pohonných hmot po konci vládního zastropování. Honzo, zdravíme tě.
2: Hezký den, hlavně pro cyklisty, méně asi pro motoristy. U stojanu je to poměrně šokující skok. Levnější čerpací stanice nabízely před nějakými dvěma týdny naftu pod 33 korun. Teď se dívám, nafta o 8 korun na litru dražší, 40,90 a poprvé po dalším čase v ruletě pohonných hmot o korunu předběhla běžný benzín. Je prakticky jisté, že v krajském městě vyjde letní cena ještě o 2-3 koruny dráž, i když ne všichni dosud stačili zareagovat.
1: Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní dnes rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. Při hašení požáru u letiště ve francouzském Bordeaux zemřeli dva hasiči. Podle místních médií začalo hořet dnes odpoledne v jedné z budov nedaleko letištního parkoviště. Oheň spálil už jeden hektar okolní louky a dosud není pod kontrolou. Neštěstí se odehrálo v době, kdy v departmentu platí červená výstraha pro lesní požáry. V Austrálii se narodil unikát. Na svět tam přišla vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět při císařském řezu 34-letá žena v porodnici v Brisbane. Informuje o tom server BBC. Australanka porodila přirozeně počatá identická čtyřčata po těhotenství, které královská nemocnice v Brisbane označila za extrémně rizikové. Čtyři holčičky se narodily po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství, a to už 14. července. Nemocnice uvedla, že matka a její manžel už předtím jiné 4 děti měly. Zítra bude nejprve převládat sluníčko, postupně ho doplní mraky a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum.

Chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se.

Ti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Český impuls.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

Chceš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš. A slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když se najdeš jen první.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících malíř půlnoc

všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápět vodou. V někdejším baťovském areálu ale dál zůstávají nasazené drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
2: S tím, že teda se monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: U požáru 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiči od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Prezident Petr Pavel varuje před podkopáváním důvěry v justici a celkově v demokratické instituce. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to dnes na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Zdůraznil i to, že principy právního státu nejsou samozřejmostí a je nutné o ně průběžně pečovat. Fontány za Chomutovským soudem znovu ožijí. Město chce i kvůli klimatickým změnám vrátit do nedalekého parku vodu. Nakolik návrat vody vyjde, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta. Dušane, dobrý večer.
3: Zdravím z Chomutova. Fontány stojí v parku v Puškinově ulici. Jsou dvě a tvoří je kamenné vrstvené desky, které mají speciální osvětlení. Pod zemí je pak společná strojovna, včetně potrubí, čerpadel a trysek. V jakém stavu jsou, město neví, a tak prvním úkolem je podrobný průzkum. Teprve potom bude jasné, co půjde opravit a co se musí vyměnit. Celková částka, kterou podkrušnohorské město na znovu zprovoznění obou fontán vyčlenilo, jsou necelé 4 miliony.
1: Na turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. A další postupující Češku přinese i poslední dnešní duel. V něm bojují o postup v českém derby čerstvá vítězka turnaje z Athén Barbora Krejčíková s Lindou Fruvertovou. První set získala Krejčíková. Zítra má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Naši pozornost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMS-ek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za včerejšek desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Francouzští poslanci odřízli děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který udrží mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má začít platit v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba desítka evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda včera podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
2: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošpouknout bazénu.
3: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
4: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
5: Já rád hraju fotbal.
6: My pojedeme do Chorvatska.
1: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Ještě je tedy dost času na další výlety a zážitky. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily skoro 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
7: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky z

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radio.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Další symbol těžby černého uhlí na Karvinsku postupně mizí. Společnost OKD začala ve Stonavě se zasypáváním výdušné jámy v jižní lokalitě dolu ČSM. Hloubku má 900 metrů. Potřeba bude zhruba 45 tisíc kubíků materiálu. Zasypávání jámy předcházela stavba 87 výbuchovzdorných hrází, které uzavírají důlní chodby. Ředitel útlumu dolu David Hájek vysvětluje, že likvidace jámy je složitý proces.
2: Museli jsme postavit jámovou zátku v úrovni prvního patra zde na jihu a ta musela být vybetonována a získat výbuchovzdornost, což trvalo 28 dní od její betonáže. Přístupy do této výdušné jámy se uzavřou volným pádem kamene.
1: V září pracovníci odstaví větrání a zasypávat se bude výdušná jáma v severní části dolu. Likvidace dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku celkově potrvá až do konce roku 2028. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici. Podle zjištění novinek CZ je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7. hodině. Podle portálu Standard byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomoc jí poskytl plavčík z pláže. V zápětí ji vrtulník přepravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltěla voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
3: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Zřícení rozestavěného tunelu v Indii má nejméně 13 obětí na životech. Dalších 13 lidí zůstává pohřešovaných poté, co se tunel zřítil po včerejším výbuchu. Agentura AP píše, že příčinou exploze bylo podle odborníků patrně nahromadění metanu. Kajakář Jakub Krejčí válí. Na mistrovství světa vyhrál kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 dnes v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla pouze Bára Galušková. Zoo Brno má zpátky svého ptačího uprchlíka. Jeřába daurského se podařilo odchytit a znovu je ve své expozici ve spodní části zařízení. Zoo o tom informovala na Facebooku. Z nezasíťovaného výběhu pták uletěl minulý týden ve středu. Zařízení prosilo lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby ho vyfotili, nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Ázii a je ohroženým druhem. Zítra má být nejprve polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně v severní polovině území přidají lokálně i přehánky. Nejvyšší teploty budou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 26. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci a říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rame.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou křiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápět vodou. V někdejším baťovském areálu ale dál zůstávají nasazené drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
2: Tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: U požáru 11. podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiče od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapaty. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z mnoha trestných činů, mimo jiné ze znásilnění a vloupání. Teď hledají svědky jeho skutků i další oběti trestné činnosti, hlavně dvě dívky, které se mohl snažit oloupit s nožem v ruce. Policejní mluvčí to uvedl na webu, kde zveřejnil i videozáznam s podobou obviněného. 48letý muž se pohyboval na území celého hlavního města, zejména ale v Liboci, Ruzyni, na Petřinách a Veleslavíně. Soud poslal zadrženého muže do vazby. Podle mluvčího policie má obviněný bohatou trestní minulost. Před soudy stanul už 10krát. Naposledy ho justice poslala na 12 let do vězení za znásilnění a loupež. Na svobodu se dostal před půl rokem a aktuálně byl ve zkušební době. V případě odsouzení za nové skutky mu hrozí dalších až 10 let za mřížemi. Těžební firma OKD dnes začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby.
3: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí třípásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Stonava.
1: Nejstarší obyvatelka města Zlína budí obdiv. Ve svých 105 letech se Marie Nováková stále stará o domácnost. Rodačka z Dolní Bečvy na Vsetínsku patřila k mladým baťovským ženám. U Baťů také potkala svého budoucího manžela, se kterým založila rodinu. Nejraději měla práci šičky, největší část pracovního života strávila v punčochárně. Seniorka si každé ráno i večer dává trošku slivovice a v jídle se nikterak neomezuje. Zlínská radnice to uvedla na svém webu, kde vyvěsila zprávu o tom, že žena slaví právě půlkulaté narozeniny. Zítra bude nejprve převládat sluníčko, postupně ho doplní mraky a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě bude až 26. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Česká.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
2: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
3: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošklouknout bazénu.
4: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
5: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
6: Já rád hraju fotbal.
7: My pojedeme do Chorvatska.
1: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do 2. kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti Loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
2: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
1: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
3: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapaty. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádal ji o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájí titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu. Štangli salámu. Půl tuctu kapesníků. Na bůh ví kolik dnů. Budeš feš. Uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

měl si toho dost. Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagážik.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení.